Rádio Hana, Skyrock. Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Naše rádio baví, informuje a taky pomáhá. Au, au, au, to bolí! Taky jste se už možná někdy spálili o rozpálený plech v kuchyni, o grill nebo třeba v létě u táboráku. Říká se, že při spálenině se máme okamžitě chytit za ušní boltec, aby bolest nebyla tak intenzivní. Je to babská rada nebo je na tom něco pravdy? Zeptáme se mluvčí záchranné služby Lucie Mikiskové. Ahoj.
2: Ahoj Luky a zdravím všechny posluchače. Tak ano, můžeme to vídat u babiček nebo i našich rodičů, že tohle dělali. Je to spíš takový reflex, kdy vlastně ušní boltec může dobře odvést to teplo z toho spáleného prstu a naopak je to velice citlivé místo, to znamená, když ho i stlačíte, tak můžete na chvilku přenést tu bolest trošku někam jinam, než od toho popáleného prstu. Každopádně není to jakoby něco, co by vám ten prst nějak mělo úplně zachránit a spasit, takže vždycky, pokud tam bude nějaká popálenina, je důležité ji chladit. To znamená dát ten prst pod tekoucí vodu, studenou a nechat pár minut prostě pod tou tekoucí vodou. Nikdy ne do stojaté, protože ve stojaté vodě se může z té popáleniny vlastně velice rychle přenést to teplo do té vody a my znovu tu končetinu nebo tu danou část toho těla znovu jakoby oteplujeme, což nechceme. To znamená vždy pod tekoucí vodu a samozřejmě pokud je tam větší rozsah té popáleniny, tak je vždy důležité volat záchrannou službu a poradit se s tím dalším postupem se záchranářem na té lince 155 a případně samozřejmě další postup vám sdělí on, jak postupovat. Nikdy to nějak nemažeme, ničím nepřikrýváme, pouze ta první pomoc je v tom, že chladíme pod tekoucí vodou.
1: Říká mluvčí záchranné služby našeho kraje Lucie Mikisková, takže ucho nám popáleninu nezachrání, důležité je správné chlazení popáleného místa a u vážnějšího poradění samozřejmě odborná pomoc. Lucie, děkujeme.
2: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Rádio Hana, Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana, Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den. Skyrock.
4: Melodický rock, to je Skyrock.
0: Skyrock.

0: kluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava Pilíře civilizace ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
1: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se. Skyrock.

0: Kalendárium na Skyrocku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkné 19. září na Skyrocku. Začneme malou drobností, která udělá radost.
2: 19. září 1982 odeslal americký vysokoškolský profesor Scott Fallman mail, který obsahoval nejstarší známý smajlík. Sekvence dvojtečka, pomlčka, závorka, jejímž prostřednictvím pisatelé vyjadřují smutek nebo naopak radost, se rychle uchytila a přes veškerý technický pokrok na poli výpočetní techniky a elektronické komunikace je dodnes velmi populární.
1: Úsměv a také hrdost v nás vzbuzuje i vzpomínka na Jana Železného. Trojnásobný olympijský šampion, držitel světového rekordu, závodí naposledy dnes v roce 2006. Že hudba nejsou jen muzikanti a kapely, si připomínáme přáním k narozeninám kanadskému producentovi Danielu Lanoyovi. Spolupracuje s Petrem Gabrielem, Neilem Youngem nebo s YouTube v tandemu s další produkční hvězdou Brianem Enem. Nakonec kráska rockového světa blondětá bohyně Lita Ford. Zpěvačka a kytaristka nás fascinuje od 19. září 1958. Nejvíce si ji pamatujete jako 17-letou v kapele The Runaways. Později pak solo, kdy si střihla pěkný duet s Ozzy Osbornem Close My Eyes Forever. Zítra servírujeme další výběr. Poslouchejte Skyrock.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
5: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
6: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
7: Umíte maďarsky, zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu a co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
8: Ahoj, tady Giorgio.
9: My name is Giovanni Giorgio.
8: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
10: Choose your fighter.
8: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.

Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyroku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Naše rádio baví, informuje a taky pomáhá. Au, au, au, to bolí! Taky jste se už možná někdy spálili o rozpálený plech v kuchyni, o grill nebo třeba v létě u táboráku. Říká se, že při spálenině se máme okamžitě chytit za ušní boltec, aby bolest nebyla tak intenzivní. Je to babská rada nebo je na tom něco pravdy? Zeptáme se mluvčí záchranné služby Lucie Mikiskové. Ahoj.
2: Ahoj Luky a zdravím všechny posluchače. Tak ano, můžeme to vidět u babiček nebo i našich rodičů, že tohle dělali. Je to spíš takový reflex, kdy vlastně ušní boltec může dobře odvést to teplo z toho spáleného prstu a naopak je to velice citlivé místo, to znamená, když ho i stlačíte, tak můžete na chvilku přenést tu bolest trošku někam jinam, než od toho popáleného prstu. Každopádně není to jakoby něco, co by vám ten prst nějak mělo úplně zachránit a spasit, takže vždycky pokud tam bude nějaká popálenina, je důležité ji chladit. To znamená dát ten prst pod tekoucí vodu, studenou a nechat pár minut prostě pod tou tekoucí vodou. Nikdy ne do stojaté, protože ve stojaté vodě se může z té popáleniny vlastně velice rychle přenést to teplo do té vody a my znovu tu končetinu nebo tu danou část toho těla znovu jakoby oteplujeme, což nechceme. To znamená vždy pod tekoucí vodu a samozřejmě pokud je tam větší rozsah té popáleniny, tak je vždy důležité volat záchrannou službu a poradit se s tím dalším postupem se záchranářem na té lince 155 a případně samozřejmě další postup vám sdělí on, jak postupovat. Nikdy to nějak nemažeme, ničím nepřikrýváme, pouze ta první pomoc je v tom, že chladíme pod tekoucí vodou.
1: Říká mluvčí záchranné služby našeho kraje Lucie Mikisková. Takže ucho nám popáleninu nezachrání, důležité je správné chlazení popáleného místa a u vážnějšího poradění samozřejmě odborná pomoc. Lucie, děkujeme.
2: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock, Skyrock, Skyrock. Baví nás bavit vás.
3: I v sobotu.
0: Skyrock.
3: Nejlepší rockový výběr.

Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte

0: Skyrock.
1: Dobré ráno. Na Skyrocku snídáte s nejlepším rockovým výběrem. Také po 7. hodině chystáme další pecky. Užijte si rockové ráno.
0: Skyrock. Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Vítejte u zpráv. Olomoucká katedrála svatého Václava se v pátek zaplnila stovkami smutečných hostů, kteří se přišli naposledy rozloučit s podnikatelem Richardem Morávkem. Tento významný developer a velký patriot, který dlouhé roky měnil podobu města, podlehl minulý týden těžkým zraněním po tragickém pádu na dovolené. Univerzita Palackého v Olomouci má od čtvrtka nového kvestora. Na místo po Josefu Suchánkovi nastupuje zkušený finanční manažer Michal Jakeš. Ten teď bude mít pod palcem veškerý univerzitní rozpočet, správu majetku i nové investice. Ve Věžkách na Kroměřížsku právě odstartovala podzimní výstava Zahrada Věžky 2026. Zahrádkáři z celého Česka si odtud v koších hrdě odnášejí nejen chryzantémy a rybízy, ale třeba i exotické fíkovníky. Na lov nových sazenic máte čas až do pondělí 28. září. Afričtí sloni se dovedou léčit, ukazuje to nová studie vědců, kteří působili v Keni. Sloni podle studie využívají desítky různých léčivých rostlin k léčbě sebe i dalších členů svých stád, když onemocní, píše o tom BBC.
1: Sport.
2: Legendární brankář Petr Čech si pochvaluje, že česká fotbalová reprezentace má aktuálně na výběr ze tří vyrovnaných a velmi kvalitních gólmanů. Podle něj by do úvodního zápasu Ligy národů proti Chorvatsku mohl naskočit naprosto kdokoliv z nich. Mírnou výhodu by ale díky dosavadní kontinuitě mohl mít Matěj Kovář, řekl Petr Čech pro Deník.
1: Máme přehled.
0: Skyrock.
1: Počasí.
3: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno nás mohou výjimečně zaskočit mlhy, přes den už ale očekáváme polojasno, přechodně až jasno. Nejvyšší teploty se nám vyšplhají k 17 až 21 stupňům, na horách bude o něco chladněji, tam rtuť teploměru nepřekročí 14 stupňů. Foukat by nám měl jen slabý větřík. Čeká nás prostě počasí tak akorát na nějaký výlet. Jen se na další pobyt venku raději namažeme opalovacím krémem, UV index by měl být střední na čtvrtém stupni.
0: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
1: Posloucháte Skyrock.

0: rok uvádí horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, nestrácejte čas s něčím, co nemůžete změnit. Býci, možná příjemně překvapíte romantickým gestem. Blíženci, zvolte si priority víkendu, zbytek nechte na potom. Radci, něco ve vás vzbudí ohromnou zvědavost. Lvi, určete si pořadí svých aktivit, hezky krok za krokem. Pany, rodinný pokec nemusí být vždycky o názorové schodě. Váhy, jděte ven, jděte na sluníčko. Štíři, některé věci si nechte jen sami pro sebe. Střelci, rodina ocení, že držíte spolu. Kozorozi, občas se některé spory vyřeší tak, že se o nich nemluví. Vodnáři, uvědomíte si, jak důležité jsou pro vás vztahy. A co my ryby, i při špatném rozhodnutí se prý dokážeme stále usmívat.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyroku. Křupavý chléb z Nového Jičína. Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
2: Je konec. Víc už spolu nezažijem. Je to vrak. Ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
3: Z Kluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
4: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Oby Olomouc.
5: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
6: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
5: A navíc?
6: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
7: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
10: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
11: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
12: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
13: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
0: Skyrock.

0: nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rockem a raritní

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná,
1: Skyrock
2: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: na Skyroku.
1: Připadáte si občas bez energie? Na internetu jsme našli údajně jednoduchý trik, jak se trochu boostnout neboli nakopnout, a je to inspirované potápěči. Máme si 30 vteřin oplachovat obličej ledovou vodou a mozek prý dostane rychlejší vzpruhu než po kávě. U někoho to opravdu působit a fungovat může. Kontakt obličeje se studenou vodou může aktivovat takzvaný potápěčský reflex. Zpomalí se nám tep, stáhnou se cévy v končetinách a tělo začne šetřit kyslík pro důležité orgány. Samotný chlad nás navíc opravdu může okamžitě osvěžit a subjektivně probrat. Takže pár studených šplíchanců u umyvadla klidně vyzkoušejte, k tomu uvařte poctivé kafe a nalaďte naše rádio. Tohle trojkombo doplní energii spolehlivě.
0: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
2: Rokové hity hrajeme non-stop.
0: Skyrock.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Ochladilo se a v regionu už topíme. Dodavatelé tepla v Olomouckém kraji kvůli chladu postupně spouštějí topnou sezónu. Radiátory se již rozehřívají v tisícovkách domácností v Olomouci nebo v Hlubočkách či Prostějově. Dodávky tepla odstartovaly po poklesu teplot. Vyhláška určuje zahájení vytápění v momentě, kdy průměrná denní teplota klesne pod 13 stupňů ve dvou po sobě jdoucích dnech.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Dojde na rozšíření kovošrotu v Prostějově. Otázku řeší mnoho místních. Záměr rozšíření provozu na zpracování autovraků u nádraží v Prostějově musí nyní projít posouzením vlivu na životní prostředí. Rozhodl o tom Olomoucký krajský úřad. Společnost TSR plánuje v Prostějově zdvojnásobení kapacity zpracování na 69 tisíc tun odpadu. Už příští rok, pokud získá povolení, píše ČTK. Proti investici z obav před hlukem a prachem v petici sepsané na jaře vystoupily stovky místních obyvatel. Téma dále sledujeme.
3: Sport. Elitní soutěže odpočívají. Na Olomoucku se v sobotu odpoledne hraje poctivý srdcařský fotbal. Ve čtvrté lize přivítá Šternberk Bzenec. Pátá liga nabídne bitvy Slavonín Rapotín. HFK Olomouc přivítá zálohu Uničova. Litovel se utká s Olešnicí. Tak doražte podpořit své sousedy, dát si klobásu, pivo a užít si skvělé odpoledne. Připojujeme počasí a dopravu. Dobrý den.
0: Počasí.
3: Ranní mlhy, čerstvý vzduch a studené teploty. Po ránu i v neděli 4 až 8 stupňů Celsia, tak nějaká vrstva oblečení ještě po ránu bude potřeba. Jakmile se dopolední šedivo rozpustí, sluníčko rozjede skvělou podívanou a při pohledu z okna je to opravdu tak. Odpoledne rtuť teploměrou vyšplhá na příjemných 18 až 22 stupňů Celsia. Tak to bude v podstatě celý prodloužený víkend. Ideální čas vyrazit ven, chytat poslední hřejivé paprsky a užít si parádní začátek prodlouženého víkendu.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Na cestách to dneska vypadá jako na velkém rodinném srazu, takže nohu plynu a pevné nervy. U věžek se chystá nájezd všech vášnivých zahradníků na podzimní výstavu. V Napajedlích zase na náměstí svatováclavský průvod, což znamená jediné. Kolony a chodci, kteří se vám budou motat kolem kapoty. No a pozor, ještě někde občas ranní mlhy. Tak dobře dojeďte.
4: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Posloucháte Skyrock s

0: Skyrock kalendárium.
1: Dnes je 26. září. Na dnešek připadá Světový den antikoncepce, Evropský den jazyků i Romantický den milostných dopisů. Svíčky na dortu sfoukává náš jediný kosmonaut Vladimír Remek, který to dotáhl až ke hvězdám, herečka Marta Danzingerová nebo tenisová královna Serena Williams. V roce 1960 se přesně v tento den odehrála první televizní debata kandidátů na amerického prezidenta. Zatímco schvácený Nixon podcenil vizážisty a spotil se, uhrančivý Kennedy ukázal, že na obrazovce rozhoduje i styl. Všem Andreám přejeme k dnešnímu svátku jen to nejlepší. Vaše jméno znamená odvážná. Tak si užijte svůj den naplno a bez obav.
2: Dnes je Evropský den jazyků.
3: Tak André, popřejeme anglicky.
4: Happy name day.
3: Německy. Alles Gute.
4: A česky? Začíná tvoje sváteční hymna.

0: Vejky.
1: Díky, že jste s námi.
2: To byla vaše sváteční hymna.
3: Skyrock kalendárium.
4: Profesore, zas ten váš Olprán.
5: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
4: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
5: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
6: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 6. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov, HC Stadion Litoměřice. Na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus v Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
9: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
10: Ahoj, tady Giorgio.
11: My name is Giovanni Giorgio.
10: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
12: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
13: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Soudruhu učiteli, můžeš se na něco zeptat?
2: Ano.
1: Hoří hovno?
3: Peťo.
2: Co říká?
1: Jestli hoří hovno.
2: No, třeba velbloudí, ano.
4: Legendární hláška z komedie Pelíšky. Podle herce Jaroslava Duška hoří. No a co na to říkají odborníci? Skutečně se velbloudím trusem dá topit? Pravda? Nebo mýtus? Odpověď má pro nás mluvčí olomoucké zoologické zahrady Iveta Gronská.
5: Tak já si dovolím krátké intro, protože voda jako taková je alfa omegou velbloudího života a velblouc s ní umí velice dobře hospodařit. Ono se dokonce říká, že by se nikdy nenapil závadné vody, že ji rozpozná na vzdálenost několika kilometrů. Ve chvíli, kdy dorazí do oázy, tak dokáže to jeho tělo pojmout až třeba 100 litrů vody. A když jí má nedostatek, tak velbloudí moč může být až takové sirupovité konzistence, hodně hustá. A ten trus může být zbaven vody natolik, že se po přesoušení skutečně může používat jako topivo, takže ptáte-li se, zda hovno hoří, velbloudí ano.
4: Až příště budeme koukat na Pelíšky a ozve se otázka,
1: hoří hovno?
4: Tak díky nám budete vědět, že to není mýtus, ale pravda pravdoucí. Potvrzeno.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
6: Skyrock.
0: Skyrock.
6: Víkend na Skyrocku.

0: Skyrock. Další rocková hodina je za námi a také po deváté pro vás na Skyrocku máme nejlepší rockový výběr. Teď víkendový infoservis, počasí a doprava.
1: Neo Beauty Clinic, moderní estetická medicína.

0: A plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neobeautyclinic.cz
1: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje. Máme tu pro vás aktuální informace. Zaběhat si v parku a podpořit přitom zvířata, to můžeme tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Ve 13 hodin tu začne 5. ročník charitativního běhu a pochodu pro útulky. Program charitativní akce přibližuje webreport.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Novou zábavu budou mít děti v biokoridoru Hloučela v Prostějově. Vznikne tu nová zábavně naučná stezka. V rámci sdíleného rozpočtu města tu vzniknou herní prvky i dřevěné sochy zvířat.
3: Podél trasy k posezení u Abrahámka tak budou umístěny dřevěné sochy zvířat, které doplní informační cedulky s popisem jejich života a chování. Součástí stezky bude také naučná věž a kuličkola. Pro děti budou připraveny rovněž například balanční lávka, dřevěná prolézačka a stupinky pro menší děti. Stávající herní prvky projdou renovací.
2: Vysvětluje za město Prostějov Alena Vrtalová. Ještě má být v Česku teplo. Podle meteorologů přinese závěr září babí léto. Víkendové teploty mají vylézt i přes 20 stupňů ve stínu a příští týden i k 25. Babí léto jsme na našem území zažili od roku 1961 66krát, píší o tom novinky.cz.
1: Sport.
2: Čeští tenisté mají jasno, s kým se střetnou ve čtvrtfinále Davis Cupu. Bude to Kanada, která týmovou soutěž reprezentací vyhrála v roce 2022. O našem soupeři rozhodl los v Boloni, která bude v listopadu hostit finálový turnaj.
1: Počasí.
4: Neděle chce skopírovat sobotní počasí, nabídne podobně přívětivou tvář babího léta. Ráno bude sice ještě chladné s teplotami kolem 4 až 8 stupňů Celsia, odpoledne to sluneční paprsky spolehlivě vynahradí. Čeká nás polojasná obloha, příjemné teploty dosahující až 23 stupňů Celsia. Perfektní konstelace na výlet do přírody nebo na odpolední relax na zahrádce. Víme, jak bude? Babí léto celý prodloužený víkend.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady, máme pro vás další rychlé dopravní zprávy. Komplikace na D1 před exitem Vyškov východ ve směru na Brno. Hoří tady auto, na místě hasiči, počítejte se zdržením. Na Pajedla, Masarykovo náměstí a Palackého. Tady probíhají svatováclavské slavnosti s průvodem. Pozor na davy lidiček na cestě. Aby toho nebylo málo, policisté si dnes vyšlápli na kontrolu rychlosti. Měří se v Přerově v Polní ulici ve Zlíně na 3. května. Majáčky jste viděli v Napajedlích na nádraží. Radary jsou na D48 přímo na exitu Bělotín. Jezděte bezpečně.
6: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
1: Posloucháte Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkné 19. září na Skyroku. Začneme malou drobností, která udělá radost.
2: 19. září 1982 odeslal americký vysokoškolský profesor Scott Fallman mail, který obsahoval nejstarší známý smajlík. Sekvence dvojtečka, pomlčka, závorka, jejímž prostřednictvím pisatelé vyjadřují smutek nebo naopak radost, se rychle uchytila a přes veškerý technický pokrok na poli výpočetní techniky a elektronické komunikace je dodnes velmi populární.
1: Úsměv a také hrdost v nás vzbuzuje i vzpomínka na Jana Železného. Trojnásobný olympijský šampion, držitel světového rekordu, závodí naposledy dnes v roce 2006. Že hudba nejsou jen muzikanti a kapely, si připomínáme přáním k narozeninám kanadskému producentovi Danielu Lanoyovi. Spolupracuje s Petrem Gabrielem, Neilem Youngem nebo s YouTube v tandemu s další produkční hvězdou Brianem Enem. Nakonec kráska rockového světa blonďatá bohyně Lita Ford. Zpěvačka a kytaristka nás fascinuje od 19. září 1958. Nejvíce si ji pamatujete jako 17-letou v kapele The Runaways. Později pak solo, kdy si stříhla pěkný duet s Ozzy Osbornem Close My Eyes Forever. Zítra servírujeme další výběr. Poslouchejte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
7: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
8: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
10: Skluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
11: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
12: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do Kiveku.
13: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by skoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
12: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
13: To si píš.
12: Teda Franto, to běžím říct holkám.
13: No, to běž.
14: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
15: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
0: Skyrock uvádí Hanácky čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
16: Ož by byl zas čas na nějakou to technickou památku. V Černovírském lese stojí historická parní vodárna, která měla za úkol přečerpávat pitnou vodu pro Olomouc. Dlužno dodat, že v ostrém provozu byla až do roku 1960, kde si začala voda honit elektriku. Původní pajšl instalovala v roku 1889 při stavbě podle projektu firmy Korte a spol. Vodárna poháněla dva parní stroje se setrvačníkovým kolem o průměru 5 metrů a dvě dvojčinný plunžerový pumpe. Viditelnou dominantou byl ještě 32 metrů vysoký komín, který ale po elektrifikace zbořele. Rozhodně stojí aj za zmínko, že černovírská parní vodárna je svýho droho jediná dochovaná v celé republice. Vodárna se otvírá příležitostně, případně si můžete dojednat exkurzo.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácky čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Skyroku.

0: Hezké víkendové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině. Teď vysíláme infoservis s počasím i dopravou. Skyrock.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Sledujeme pro vás, co se děje. Vrátíme se ke kriminálnímu případu z prosince 2025. V Bohuňovicích na Šternbersku tehdy 18-letá dívka po dohodě s přítelem postřelila rodiče. Motivem byl dle policie majetkový prospěch. Matka útok nepřežila. Kriminalisté v těchto dnech předali státnímu zástupci návrh na podání obžaloby na 18-letou dívku a jejího 30-letého partnera obviněných z vraždy a pokusu o vraždu dívčiných rodičů.

0: země stíhané dvojici hrozí trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest.
1: Dodal za policii komisař Libor Hejtman. Cyklisté v Šumperku. Lávka na cyklostezce z města směrem na Nový Malín je do 8. října uzavřena kvůli opravě hydroizolace. Pro chodce a cyklisty platí na stezce vyznačená obchozí trasa, informuje o tom město. Máváme kotlíkovým dotacím. V Olomouckém kraji po 10 letech končí. Od roku 2016 využilo příspěvek na výměnu starých vytápěcích kotlů za nové ekologické téměř 8 tisíc lidí. Z evropských peněz vyčerpali prostřednictvím kraje skoro miliardu korun, píše o tom Report.cz.
2: Sport. Nedělní fotbalový program na Olomoucku slibuje skvělou podívanou až do posledního hvizdu. V páté lize přivítá Velká Bystřice od půl čtvrté Jeseník a v šesté lize se můžete těšit na souboje Hodolan s Leznicí nebo zálohy Šternberka a Příkaz. Ať už vyrazíte do Bystřice, Hodolan nebo na sousedské derby v nižších třídách, o emoce nebude nouze. Díky, že nás posloucháte, hezký víkend.
3: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
2: Počasí. Prodloužený víkend je před námi, slibuje naprostou parádičku, co se počasí týče. Po ránu sice místy mlhy, místy i přízemní mrazíky, odpoledne ale převezme vládu ukázkové babí léto. A vlastně v sobotu, v neděli i v pondělí na svatého Václava teploty vyskočí až na letních 20, respektive 24 stupňů Celsia, a to ve stínu. Odpoledne tak můžeme klidně odhodit bundy, mikiny a užít si zářijového sluníčka na plné pecky.
4: Doprava.
2: Vyrážíme na cesty, v našem kraji je poměrně živo. Pokud míříte po dálnici D46 na Olomouc za exitem Olšany u Prostějova, počítejte se zdržením kvůli porouchanému autu v pravém jízdním pruhu. Pozor si dávejte taky v Kroměříži. Kolem ulice Obvodová chystá se tady hokejový šlágr mezi Kroměříží a Hodonínem. Na cestách bude odpoledne hustý provoz i spousty fanoušků v dresech. Kde dneska hlídají policisté? Hlídky hlásíte v Olomouci na Brněnce, v Přerově, na polní majáčky jste viděli v Šumperku na Zábřežské, policie hlídkuje a měří na Masarykově ve Valmezu. Hlídají taky na 35, jak je exit Přáslavice, policie stojí na D1 před exitem Lipník nad Bečvou, a to v obou směrech. Tak nohu z plynu a dobře dojeďte.
5: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
4: Posloucháte Skyrock.

0: Každý den vám na Skyroku představujeme jeden speciální rockový hit od A do Z. To je rocková abeceda na Skyroku.
1: Klasický Britpop, tak to jsou v rockové abecedě O jako Oasis. Tahle anglická skupina vznikla v Manchesteru v roce 1991. Základ tvoří bráchové Gallagherovi, zpěvák Liam a taky Noel, který hraje navíc na solovou kytaru.
0: Rádio Hana Skyrock a rocková abeceda.
1: Oasis vydali celkem 7 LPček. Nejznámější jsou první dvě, Definitely Maybe a What's the Story Morning Glory. A teď se podržte. Oasis měli svého času 22 nepřetržitě za sebou jdoucích hitů, jako je Whatever, Wonderwall a nebo Don't Look Back in Anger v britské Top 10 a za to jsou zapsaní v Guinnessově knize rekordů. Wow, tak to je pecka.
0: Rokovou abecedu pro vás připravuje Martina Kvítko Procházková.
1: Oasis taky získali řadu prestižních ocenění, včetně Brit Awards. Dosti vychvalování, jdeme hrát. Dneska v naší rockové abecedě, tedy O jako Oasis, na Skyrocku právě teď.

Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyroku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrok.

0: Prodloužený víkend je tady a náš region praská ve švech skvělými akcemi. V olomoucké pevnosti Poznání zkoumají houby na zemi i ve vesmíru. Otevřeno mají až do pondělí. Jestli vám chybí adrenalin, vyražte do Javoříčka na překážkový závod Jeskyňman, kde vás od mikrofonu pozdraví naše Kvítko. Omrkněte traktoriádu v Dluhonicích či veterány ve Své Bohově. Rodiny s dětmi nadchne Bílá paní na zámku v Úsově, pohádkové čokoládové losiny nebo přehlídka vyladěných kár v Kroměříži i s Bumblebeam. No a pokud chcete slavit hody, tak ty naplno jedou v Tovačově i v Raclavicích. Na hraně Sovinec vládne přízrak temné věže plný šermířů. V neděli se pak nezapomeňte potkat v olomouckých smetanových sadech na běhu pro opuštěné pejsky, nebo se pojďme ztratit v kukuřičném bludišti v Unčovicích. Víme, co se děje tady.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: Posloucháte víkendový Skyrock a budeme tu pro vás i po 11. hodině. Jaké jsou novinky z našeho regionu a co počasí? Zesilte si infoservis. Jsme Skyrock. Skyrock.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Co pak se u nás děje, to pro vás neúnavně sledujeme. Pojďte si poslechnout aktuality. Nekrmte potkany, to je jasný vzkaz od radnice obyvatelům Olomouce. Lidé nechávají zbytky jídla v parcích a u kontejnerů a krmí tím hlodavce. Město se snaží hubit hlodavce deratizací. Letos už hubení přišlo na 400 tisíc korun. Hubení v Olomouci je pravidelné, ale kvůli nehospodárnému vyhazování jídla není dost účinné. Radnice tímto reaguje na četné podněty a stížnosti občanů na výskyt potkanů u kontejnerů. Nože, nekrmme si v Olomouci potkany.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Koryto řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kroměříží je opravené. Vodohospodáři dokončili opravu úseku u Střížovic, který poškodili povodně z roku 2024. Nyní už připravují navazující protipovodňovou ochranu Kroměříže.
0: Hlas lidu.
2: Jak se líbí středoškolákům ve škole? Ve většině ano. S kvalitou vzdělávání je spokojena podle nového průzkumu STEM více než polovina žáků. Jsou-li nespokojení, tak pokud výuka nereflektuje reálný život.
3: Sport. Naše tenistky jsou krok od historického úspěchu. Pod vedením kapitánky Barbory Strýcové postoupily přes Britky a Španělky do finále Billie Jean King Cupu. Pokud v neděli uspějí, Strýcová se stane vůbec první Češkou, která tuhle prestižní trofej vyhraje jako hráčka i jako kapitánka. Svěřenkyně v čele s Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou předvádějí skvělou formu a v Číně bojují

0: O celkový titul. Držte našim lvícím palce. Finálový souboj startuje v neděli v 11 hodin.
1: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
0: O tomto prodlouženém víkendu je tu pravé a nefalšované babí léto. A bacha, zapustí u nás kořeny zhruba tak na 7 dní. Startujeme tímto víkendem teplotami kolem 23 stupňů ve stínu. V pondělí a v úterý se ohřejeme dokonce až při 26 stupních a slunečné počasí vydrží bez větších zakolísání až do začátku října. A to bez deště. Ráno sice musíme počítat s chladem a mlhami, ale odpoledne vždycky bude patřit výhradně sluníčku a příjemnému teplu. Víme, jak bude. Babí léto a teploty nad 20 stupňů bez deště do konce října minimálně.
2: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Doprava.
0: Jsou tady další rychlé dopravní zprávy, víme, jak se jezdí tady, hlavně pozor na dálnicích, množí se odstavená auta, komplikace na D35 před exitem Holice na okruhu Olomouce, taky na D1 konkrétně stojí odstavené auto před exitem Mořice a Lipník nad Bečvou na sjezdu Trnávka. Policie, radary, Přerov, ulice Polní a Želatovská ve Svitavách stojí na Olomoucké ulici, majáčky jste viděli na D55 u exitu na Pajedla, policie hlídá na D35 před exitem Lipník nad Bečvou Bohuslávky. No usplynou, dobře dojeďte.
3: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
1: Posloucháte Skyrock

0: Planetárium na Skyrocku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkné 19. září na Skyrocku. Začneme malou drobností, která udělá radost.
2: 19. září 1982 odeslal americký vysokoškolský profesor Scott Fallman mail, který obsahoval nejstarší známý smajlík. Sekvence dvojtečka, pomlčka, závorka, jejímž prostřednictvím pisatelé vyjadřují smutek nebo naopak radost, se rychle uchytila a přes veškerý technický pokrok na poli výpočetní techniky a elektronické komunikace je dodnes velmi populární.
1: Úsměv a také hrdost v nás vzbuzuje i vzpomínka na Jana Železného. Trojnásobný olympijský šampion, držitel světového rekordu, závodí naposledy dnes v roce 2006. Že hudba nejsou jen muzikanti a kapely, si připomínáme přáním k narozeninám kanadskému producentovi Danielu Lanoyovi. Spolupracuje s Petrem Gabrielem, Neilem Youngem nebo s YouTube v tandemu s další produkční hvězdou Brianem Enem. Nakonec kráska rockového světa blondětá bohyně Lita Ford. Zpěvačka a kytaristka nás fascinuje od 19. září 1958. Nejvíce si ji pamatujete jako 17-letou v kapele The Runaways. Později pak solo, kdy si stříhla pěkný duet s Ozzy Osbornem Close My Eyes Forever. Zítra servírujeme další výběr. Poslouchejte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Hortikomplex.
4: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus v Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
9: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
13: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 6. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov, HC Stadion Litoměřice. Na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
14: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
0: Rádio Hana, Skyrock. Skyrock. Zprávy rychle, stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyrocku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. světě a vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyroku hned po celé. Tak nás laďte dál.

0: na Skyroku.
1: Máte doma malého hráče online her nebo začínajícího youtubera? Raději zkontrolujte, jestli nemá k dispozici vaši platební kartu, aby se vám nestalo totéž, co jedné rodině za hranicemi. 9letému klukovi pomohl táta propagovat herní video na YouTubeku. Zaplatil mu reklamu za $20. Jenomže údaje z firemní karty zůstaly uložené v Google účtu. Chlapec potom bez vědomí otce spustil další reklamní kampaně, které podle jeho táty vyšly v přepočtu na zhruba 2,5 milionu korun. Co z toho plyne, aby se nám nestalo totéž? Rodičové, na počítačích a herních konzolích nenechávejme uložené údaje ke kartám a u nákupů zapínáme schvalování přes mobil. Pomůže také nízký limit pro internetové platby a okamžité upozornění z banky. Ušetříme si nervy i peníze. A všem malým hráčům a youtuberům přejeme super den bez milionových výdajů.
0: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
2: Na rok máš nárok.
0: Skyrok.

U sebe máte Skyrock. Připravený je další víkendový infoservis a taky po 12. hodině k obědu nejlepší rokový výběr. Skyrock.

0: Hezké poledne.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz. Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Ochladilo se a v regionu už topíme. Dodavatelé tepla v Olomouckém kraji kvůli chladu postupně spouštějí topnou sezónu. Radiátory se již rozehřívají v tisícovkách domácností v Olomouci nebo v Hlubočkách či Prostějově. Dodávky tepla odstartovaly po poklesu teplot. Vyhláška určuje zahájení vytápění v momentě, kdy průměrná denní teplota klesne pod 13 stupňů ve dvou po sobě jdoucích dnech.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Dojde na rozšíření kovošrotu v Prostějově. Otázku řeší mnoho místních. Záměr rozšíření provozu na zpracování autovraků u nádraží v Prostějově musí nyní projít posouzením vlivu na životní prostředí. Rozhodl o tom Olomoucký krajský úřad. Společnost TSR plánuje v Prostějově zdvojnásobení kapacity zpracování na 69 tisíc tun odpadu. Už příští rok, pokud získá povolení, píše ČTK. Proti investici z obav před hlukem a prachem v petici sepsané na jaře vystoupily stovky místních obyvatel. Téma dále sledujeme.
3: Sport. Elitní soutěže odpočívají. Na Olomoucku se v sobotu odpoledne hraje poctivý srdcařský fotbal. Ve čtvrté lize přivítá Šternberg Bzenec. Pátá liga nabídne bitvy Slavonín Rapotín. HFK Olomouc přivítá zálohu Uničova. Litovel se utká s Olešnicí. Tak doražte podpořit své sousedy, dát si klobásu, pivo a užít si skvělé odpoledne. Připojujeme počasí a dopravu. Dobrý den.
0: Počasí.
3: Ranní mlhy, čerstvý vzduch a studené teploty. Po ránu i v neděli 4 až 8 stupňů Celsia, tak nějaká vrstva oblečení ještě po ránu bude potřeba. Jakmile se dopolední šedivo rozpustí, sluníčko rozjede skvělou podívanou a při pohledu z okna je to opravdu tak. Odpoledne rtuť teploměrou vyšplhá na příjemných 18 až 22 stupňů Celsia. Tak to bude v podstatě celý prodloužený víkend. Ideální čas vyrazit ven, chytat poslední hřejivé paprsky a užít si parádní začátek prodlouženého víkendu.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. D1 z Vyškova na Říkovice před exitem Mořice. Dopravní nehoda na Ostravu. Srazila se dvě osobní auta. Levý pruh neprůjezdný. Na místě je policie. Bouračku řešíme i v Rýmařově na 8. května. Auto narazilo do zábradlí, úsekem projedeme opatrně. Pozor, Kroměříž, obvodová ulice, odpoledne se chystá hokejové utkání. Bude tady hodně aut i fanoušků. Dobře dojeďte.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Posloucháte Skyrock.

Duše, německá preciznost a neustálý tah na branku. Kdo vlastně stojí za energií olomoucké absolventské komunity? Otevřeně o životních křižovatkách, tvrdé práci, zákulisí rodinného života i o tom, co mu dal pobyt v Německu. Hostem víkendu v seriálu Osobnosti Olomouce je Marek Zelenka. Inspirace, kterou si chcete pustit do uší. Poslouchejte po celý víkend jen na našich vlnách. Na hranicku na 103,1 FM.

0: krásnou sobotu 26. září. Pokud právě obědváte, přeji dobrou chuť. A jestli už po jídle plánujete gaučing, děláte to skvěle. Podzimní slunce hřeje a víte, co je ještě zajímavé? Přesně v tento den v roce 1960 proběhla první televizní debata Kennedyho s Nixonem, kde se ukázalo, že vizáž je v TV prostě všechno. U nás na vlnách ale řešíme jen zvuk, tak si dopřejte pohodu. Za malou chvíli nás čekají další historické perličky z archivního kalendária. Přeji vám pohodový začátek odpoledne, další skvělé hity už na vás čekají.
1: Skyrock.
2: Skyrock.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminper, pergoly z hliníku CZ.
6: Křupavý chléb z Nového Jičína. Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
7: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
8: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
7: A navíc?
8: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
9: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
10: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
10: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
11: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B, C, Z.
14: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
2: Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Dnes je 26. září. Na dnešek připadá Světový den antikoncepce, Evropský den jazyků i Romantický den milostných dopisů. Svíčky na dortu sfoukává náš jediný kosmonaut Vladimír Remek, který to dotáhl až ke hvězdám, herečka Marta Danzigerová nebo tenisová královna Serena Williams. V roce 1960 se přesně v tento den odehrála první televizní debata kandidátů na amerického prezidenta. Zatímco schvácený Nixon podcenil vizážisty a spotil se, uhrančivý Kennedy ukázal, že na obrazovce rozhoduje i styl. Všem Andreám přejeme k dnešnímu svátku jen to nejlepší. Vaše jméno znamená odvážná. Tak si užijte svůj den naplno a bez obav.
2: Dnes je Evropský den jazyků.
3: Tak Andrej, popřejeme anglicky.
4: Happy name day.
3: Německy, alles Gute.
4: A česky? Začíná tvoje sváteční hymna.

0: Vejky.
1: Díky, že jste s námi.
2: To byla vaše sváteční hymna.
3: Skyrock kalendárium. Skyrock.

0: také po 13. hodině budete mít naladěný originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Tohle nikde jinde nenajdete. Skyrock. Teď vysíláme rychlý víkendový infoservis.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje. Máme tu pro vás aktuální informace. Zaběhat si v parku a podpořit přitom zvířata, to můžeme tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Ve 13 hodin tu začne 5. ročník charitativního běhu a pochodu pro útulky. Program charitativní akce přibližuje web report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Novou zábavu budou mít děti v biokoridoru Hloučela v Prostějově. Vznikne tu nová zábavně naučná stezka. V rámci sdíleného rozpočtu města tu vzniknou herní prvky i dřevěné sochy zvířat.
3: Podél trasy k posezení u Abrahámka tak budou umístěny dřevěné sochy zvířat, které doplní informační cedulky s popisem jejich života a chování. Součástí stezky bude také naučná věž a kuličkola. Pro děti budou připraveny rovněž například balanční lávka, dřevěná prolézačka a stupinky pro menší děti. Stávající herní prvky projdou renovací.
2: Vysvětluje za město Prostějov Alena Vrtalová. Ještě má být v Česku teplo. Podle meteorologů přinese závěr září babí léto. Víkendové teploty mají vylézt i přes 20 stupňů ve stínu. A příští týden i k 25. Babí léto jsme na našem území zažili od roku 1961 66krát, píší o tom novinky.cz.
0: Sport.
2: Čeští tenisté mají jasno, s kým se střetnou ve čtvrtfinále Davis Cupu. Bude to Kanada, která týmovou soutěž reprezentací vyhrála v roce 2022. O našem soupeři rozhodl los v Boloni, která bude v listopadu hostit finálový turnaj.
4: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
0: Počasí.
5: Neděle chce skopírovat sobotní počasí, nabídne podobně přívětivou tvář babího léta. Ráno bude sice ještě chladné s teplotami kolem 4 až 8 stupňů Celsia, odpoledne to sluneční paprsky spolehlivě vynahradí. Čeká nás polojasná obloha, příjemné teploty dosahující až 23 stupňům Celsia. Perfektní konstelace na výlet do přírody nebo na odpolední relax na zahrádce. Víme, jak bude? Babí léto celý prodloužený víkend.
6: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
5: Na cestách v kraji to dneska žije kulturou i zábavou, což bohužel znamená i pár komplikací pro řidiče. Zlín, třída Tomáše Bati a okolní ulice, hudební festival Sklephouse Open Air, tak jsou tady davy na silnici. Napajedla Masarykovo náměstí, tady probíhají svatováclavské slavnosti i s průvodem městem, takže lidé zabírají cestu. No a pokud jedete do Olomouce přes Droždín, Gagarinova ulice, tady se kope plyn, střídavě se jezdí v jednom pruhu. Dobře dojeďte.
7: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc, váš servisní

0: partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroën, Opel, Fiat a DS. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
1: Posloucháte Skyrock.

0: příjemnou sobotu 26. září. Moc děkuji, že si užíváte zářijové odpoledne na našich vlnách. Věděli jste, že dnes slaví narozeniny náš prvotřídní kosmonaut Vladimír Hremek? Tak mu z vysílání posíláme vesmírný pozdrav. Už za chvilku vám navíc nabídneme další skvělý rozhovor s inspirativním hostem z našeho kraje. Užijte si zbytek dne s dobrou náladou a poslouchejte dál. Letí k vám další hity. Skyrock. Skyrock.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
3: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
7: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus v Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
8: KFC ti zase nabízí víc.
9: MacBooky Neo.
8: iPhone 17.
9: Laserové projektory.
8: Sluchátka Apple Beats.
9: A stovky dalších cen.
8: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
9: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
8: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
10: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
11: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by skoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
10: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
11: To si píš.
10: Teda Franto, to běžím říct holkám.
11: No, to běž.
12: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
13: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
14: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
15: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
16: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
17: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
18: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
17: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Naše rádio baví, informuje a taky pomáhá. Au, au, au, to bolí! Taky jste se už možná někdy spálili o rozpálený plech v kuchyni, o grill nebo třeba v létě u táboráku. Říká se, že při spálenině se máme okamžitě chytit za ušní boltec, aby bolest nebyla tak intenzivní. Je to babská rada nebo je na tom něco pravdy? Zeptáme se mluvčí záchranné služby Lucie Mikiskové. Ahoj.
2: Ahoj Luky a zdravím všichni posluchače. Tak ano, můžeme to vidět u babiček nebo i našich rodičů, že tohle dělali. Je to spíš takový reflex, kdy vlastně ušní boltec může dobře odvést to teplo z toho spáleného prstu a naopak je to velice citlivé místo, to znamená, když ho i stlačíte, tak můžete na chvilku přenést tu bolest trošku někam jinam, než od toho popáleného prstu. Každopádně není to jakoby něco, co by vám ten prst nějak mělo úplně zachránit a spasit, takže vždycky pokud tam bude nějaká popálenina, je důležité ji chladit. To znamená dát ten prst pod tekoucí vodu, studenou a nechat pár minut prostě pod tou tekoucí vodou. Nikdy ne do stojaté, protože ve stojaté vodě se může z té popáleniny vlastně velice rychle přenést to teplo do té vody a my znovu tu končetinu nebo tu danou část toho těla znovu jakoby oteplujeme, což nechceme. To znamená vždy pod tekoucí vodu a samozřejmě pokud je tam větší rozsah té popáleniny, tak je vždy důležité volat záchrannou službu a poradit se s tím dalším postupem se záchranářem na té lince 155 a případně samozřejmě další postup vám sdělí on, jak postupovat. Nikdy to nějak nemažeme, ničím nepřikrýváme, pouze ta první pomoc je v tom, že chladíme pod tekoucí vodou.
1: Říká mluvčí záchranné služby našeho kraje Lucie Mikisková, takže ucho nám popáleninu nezachrání, důležité je správné chlazení popáleného místa a u vážnějšího poradění samozřejmě odborná pomoc. Lucie, děkujeme.
2: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Poslechem a inzercí podporujete místní nezávislé rádio.
0: Skyrock.

0: vaše víkendová rocková jednička?
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině. Právě připravujeme další rockové vály a před nimi víkendový infoservis. Dobré odpoledne.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz. Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Sledujeme pro vás, co se děje. Vrátíme se ke kriminálnímu případu z prosince 2025. V Bohuňovicích na Šternbersku tehdy 18-letá dívka po dohodě s přítelem postřelila rodiče. Motivem byl dle policie majetkový prospěch. Matka útok nepřežila. Kriminalisté v těchto dnech předali státnímu zástupci návrh na podání obžaloby na 18-letou dívku a jejího 30-letého partnera obviněných z vraždy a pokusu o vraždu dívčiných rodičů.
3: Vazebně stíhané dvojici hrozí trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest.
2: Dodal za policii komisař Libor Hejtman. Cyklisté v Šumperku. Lávka na cyklostezce z města směrem na Nový Malín je do 8. října uzavřena kvůli opravě hydroizolace. Pro chodce a cyklisty platí na stezce vyznačená obchozí trasa, informuje o tom město. Máváme kotlíkovým dotacím. V Olomouckém kraji po 10 letech končí. Od roku 2016 využilo příspěvek na výměnu starých vytápěcích kotlů za nové ekologické téměř 8 tisíc lidí. Z evropských peněz vyčerpali prostřednictvím kraje skoro miliardu korun, píše o tom Report.cz.
4: Sport. Nedělní fotbalový program na Olomoucku slibuje skvělou podívanou až do posledního hvizdu. V páté lize přivítá Velká Bystřice od půl čtvrté Jeseník a v šesté lize se můžete těšit na souboje Hodolan s Leznicí nebo zálohy Šternberka a Příkaz. Ať už vyrazíte do Bystřice, Hodolan nebo na sousedské derby v nižších třídách, o emoce nebude nouze. Díky, že nás posloucháte, hezký víkend.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
4: Prodloužený víkend je před námi, slibuje naprostou parádičku, co se počasí týče. Po ránu sice místy mlhy, místy i přízemní mrazíky, odpoledne ale převezme vládu ukázkové babí léto. A vlastně v sobotu, v neděli i v pondělí na svatého Václava teploty vyskočí až na letních 20, respektive 24 stupňů Celsia, a to ve stínu. Odpoledne tak můžeme klidně odhodit bundy, mikiny a užít si zářijového sluníčka na plné pecky.
0: Doprava.
4: Máme tu další přehled, kde to dneska drhne. U obce Věžky probíhá populární podzimní výstava zahrada. Počítejte u Věžek se silným provozem a spoustou nakupujících. Můžou přecházet přes silnici s taškami plných sazenic. Pokud pro změnu projíždíte Dětkovicemi na Vyškovsku, tady je rekonstrukce a uzavřená je pravá strana silnice na Pačlavice. Provoz hlídá značení. Mezi Kotvrdovicemi a Senetářovem na Blavensku vás zdrží práce na cestě. Pro jedné zase jedno auto za druhým pěkně na střídačku. Tak dobře, dojeďte.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Ahoj a dobrý den, je tu sobota 26. září a my pokračujeme v našem vysílání. Místo tavení očí u obrazovky telefonu si raději užívejte podzimní sluníčko. Dnes je totiž Evropský den jazyků, tak si spolu můžeme popovídat klidně bez složitých slovníků. Děkujeme za vaši věrnost a za moment vám naservírujeme přehled těch nejžhavějších témat z regionálních webů. Přejeme parádně strávené odpoledne. Zůstaňte naladěni, už za moment servírujeme hit za hitem.
1: Skyrock. Skyrock. Aluminter. Pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminper. Pergoly z hliníku CZ.
2: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 6. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov, HC Stadion Litoměřice. Na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
8: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
7: A navíc?
8: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
10: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
11: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
15: Umíte maďarsky, zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu a co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
1: Rádio Hana, Skyrock.
16: Ten pravý a jediný jižanský rok. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Ahoj a dobrý den, díky, že posloucháte a my víme, o čem se dnes mluví a píše v našem kraji. Poslední rozloučení s olomouckým podnikatelem Richardem Morávkem zaplnilo katedrálu svatého Václava do posledního místa. Rodina zakladatelé skupiny Redstone skrz olomoucký report poslala dojemné díky všem, kteří přišli uctít jeho památku. Pohled na plný chrám jim v těžkých chvílích připomněl, jak hlubokou stopu ve městě zanechal. To na Prostějovsku policisté usvědčili podvodníka z kategorie za málo peněz, ještě méně muziky. Jak píše Prostějovský deník, muž prodával fůry palivového dřeva, jenže polena na korbě naskládal tak rafinovaně, že uvnitř nechal obří prázdnou díru. Zákazníci na tenhle vzdušný zámek přišli až po vysypání auta. Výtečník obral 3 lidi o 35 tisíc a teď mu hrozí až 2 roky natvrdo. A nakonec skvělá zpráva pro uši podle serveru olomouc.cz. Moravská filharmonie Olomouc totiž odpálila svou 81. sezónu. Vedle klasiky nabídne pecky od Beatles, hudbu ke hře Kingdom Come 2 i poctu Macky Žbirkovi. Naši muzikanti navíc vyrazí předvést své umění až do slavné Vídně. Tolik přehled toho, o čem se dnes píše, a já vám přeju krásný prodloužený víkend na našich vlnách.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock.
0: Rock, rock, rock. A furt rock.
3: Skyrock.

0: U nás máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a teď taky další rychlý infoservis. Skyrock. S vámi také po 15. hodině.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Co pak se u nás děje, to pro vás neúnavně sledujeme. Pojďte si poslechnout aktuality. Nekrmte potkany, to je jasný vzkaz od radnice obyvatelům Olomouce. Lidé nechávají zbytky jídla v parcích a u kontejnerů a krmí tím hlodavce. Město se snaží hubit hlodavce deratizací. Letos už hubení přišlo na 400 tisíc korun. Hubení v Olomouci je pravidelné, ale kvůli nehospodárnému vyhazování jídla není dost účinné. Radnice tímto reaguje na četné podněty a stížnosti občanů na výskyt potkanů u kontejnerů. Nože, nekrmme si v Olomouci potkany.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Koryto řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kroměříží je opravené. Vodohospodáři dokončili opravu úseku u Střížovic, který poškodili povodně z roku 2024. Nyní už připravují navazující protipovodňovou ochranu Kroměříže.
0: Hlas lidu.
2: Jak se líbí středoškolákům ve škole? Ve většině ano. S kvalitou vzdělávání je spokojena podle nového průzkumu STEM více než polovina žáků. Jsou-li nespokojení, tak pokud výuka nereflektuje reálný život.
3: Sport. Naše tenistky jsou krok od historického úspěchu. Pod vedením kapitánky Barbory Strýcové postoupily přes Britky a Španělky do finále Billie Jean King Cupu. Pokud v neděli uspějí, Strýcová se stane vůbec první Češkou, která tuhle prestižní trofej vyhraje jako hráčka i jako kapitánka. Svěřenkyně v čele s Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou předvádějí skvělou formu a v Číně bojují o celkový titul. Držte našim lvícím palce. Finálový souboj startuje v neděli v 11 hodin.
0: Počasí.
3: O tomto prodlouženém víkendu je tu pravé a nefalšované babí léto. A bacha, zapustí u nás kořeny zhruba tak na 7 dní. Startujeme tímto víkendem teplotami kolem 23 stupňů ve stínu. V pondělí a v úterý se ohřejeme dokonce až při 26 stupních a slunečné počasí vydrží bez větších zakolísání až do začátku října. A to bez deště. Ráno sice musíme počítat s chladem a mlhami, ale odpoledne vždycky bude patřit výhradně sluníčku a příjemnému teplu. Víme, jak bude. Babí léto a teploty nad 20 stupňů bez deště do konce října minimálně.
4: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.

0: Ahoj a dobrý den za volant. Víkendový provoz na některých místech houstne. V Otrokovicích Tylova ulice i Mánesova tady vypukla pouťová zábava. Pozor na rodinky s dětmi a kolotočové nadšence, kteří přebíhají přes cestu. Blanensko, část Olešná, tady se kope přípojka plynu. Místní komunikace je zúžená, zpomalte. Pokud plánujete cestu do Kroměříže na hokej kolem Obvodové ulice, očekávejte odpoledne pořádné parkovací peklo. Trpělivost za volantem a šťastnou cestu.
1: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
2: Posloucháte Skyrock. Skyrock.

0: Každý den vám na Skyroku představujeme jeden speciální rokový hit od A do Z. To je roková abeceda na Skyroku.
1: Dneska v naší rokové abecedě B jako Bloodhound Gang, což je partička z Pensylvánie, která hraje alternativní comedy rock a její písničky jsou plné typického satirického humoru. Skupina byla založena v roce 1992 jako naše domovské Rádio Haná. Mimochodem, název Bloodhound Gang je vlastně odkaz na dětský detektivní seriál jedné americké televize.
0: Rádio Haná Skyrock a roková abeceda.
1: V devadesátkách kapela Bloodhound Gang nahrála dvě desky. Přelomová je ovšem ta třetí. Ta vychází 29. února 2000 a obsahuje tu největší hitovku forever, The Bad Touch. Díky tomuto songu uspěli na dvou turné po Evropě a skupina Bloodhound Gang se tak stává velmi populární. V Německu se single Bad Touch dostává na první místo v žebříčku.
0: Rokovou abecedu pro vás připravuje Martina Kvítko-Procházková.
1: Mimochodem, kapela v roce 2000 vystupuje taky na známém českém festivalu Rock for People. Tak jdeme na to. V rokové abecedě to rozjíždí amici Bloodhound Gang. Na Skyroku právě teď s hitovkou Bad Touch.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál.
2: www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě.
1: Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Prodloužený víkend je tady a náš region praská ve švech skvělými akcemi. V Olomoucké pevnosti Poznání zkoumají houby na zemi i ve vesmíru. Otevřeno mají až do pondělí. Jestli vám chybí adrenalin, vyražte do Javoříčka na překážkový závod Jeskyňman, kde vás od mikrofonu pozdraví naše Kvítko. Omrkněte traktoriádu v Dlouhonicích či veterány ve Své Bohově. Rodiny s dětmi nadchne Bílá paní na zámku v Úsově, pohádkové čokoládové losiny nebo přehlídka vyladěných kár v Kroměříži i s Bumblebeam. No a pokud chcete slavit hody, tak ty naplno jedou v Tovačově i v Vraclavicích. Na hraně Sovinec vládne přízrak temné věže plný šermířů. V neděli se pak nezapomeňte potkat v olomouckých smetanových sadech na běhu pro opuštěné pejsky, nebo se pojďme ztratit v kukuřičném bludišti v Unčovicích. Víme, co se děje tady.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Víkend na Skyrocku.

0: Děkujeme, že nás posloucháte. Ochladilo se a v regionu už topíme. Dodavatelé tepla v Olomouckém kraji kvůli chladu postupně spouštějí topnou sezónu. Radiátory se již rozehřívají v tisícovkách domácností v Olomouci nebo v Hlubočkách či Prostějově. Dodávky tepla startovaly po poklesu teplot. Vyhláška určuje zahájení vytápění v momentě, kdy průměrná denní teplota klesne pod 13 stupňů ve dvou po sobě jdoucích dnech.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Dojde na rozšíření kovošrotu v Prostějově. Otázku řeší mnoho místních. Záměr rozšíření provozu na zpracování autovraků u nádraží v Prostějově musí nyní projít posouzením vlivu na životní prostředí. Rozhodl o tom Olomoucký krajský úřad. Společnost TSR plánuje v Prostějově zdvojnásobení kapacity zpracování na 69 000 tun odpadu. Už příští rok, pokud získá povolení, píše ČTK. Proti investici z obav před hlukem a prachem v petici sepsané na jaře vystoupily stovky místních obyvatel. Téma dále sledujeme.
2: Sport. Elitní soutěže odpočívají. Na Olomoucku se v sobotu odpoledne hraje poctivý srdcařský fotbal. Ve čtvrté lize přivítá Šternberg Bzenec. Pátá liga nabídne bitvy Slavonín Rapotín. HFK Olomouc přivítá zálohu Uničova. Litovel se utká s Olešnicí. Tak doražte podpořit své sousedy, dát si klobásu, pivo a užít si skvělé odpoledne. Připojujeme počasí a dopravu. Dobrý den.
3: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
1: Počasí.
2: Ranní mlhy, čerstvý vzduch a studené teploty. Po ránu i v neděli 4 až 8 stupňů Celsia, tak nějaká vrstva oblečení ještě po ránu bude potřeba. Jakmile se dopolední šedivo rozpustí, sluníčko rozjede skvělou podívanou a při pohledu z okna je to opravdu tak. Odpoledne rtuť teploměrů vyšplhá na příjemných 18 až 22 stupňů Celsia. Tak to bude v podstatě celý prodloužený víkend. Ideální čas vyrazit ven, chytat poslední hřejivé paprsky a užít si parádní začátek prodlouženého víkendu.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Jestli máte namířeno do Kroměříže, dejte si časovou rezervu. Probíhá mezinárodní soutěž tradičních zábřeží, takže po městě se prohánějí koňské potahy. V Oborově ulici se k tomu od 5 odpoledne přidá hokejový šlágr s Hodonínem, takže tam zase hrozí zástupy fanoušků v dresech na silnici. Pokud míříte na Šumpersko, na silnici mezi Bludovem a Chromčí se opravuje most. Projíždějte pomalu v jednom pruhu. Dobře dojeďte a nohu z plynu.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Posloucháte Skyrock.

would still be loving you. When mountains crumble to the sea,

0: 6. září a my rozhodně neusínáme. Už za malou chvíli pro vás máme bleskovou vychytávku, praktické triky a rady, které vám perfektně zjednoduší víkendový život. Přejem vám skvělou náladu bez jakéhokoliv stresu. Další hity letí k vám už za moment.
1: Skyrock.
2: Skyrock.
3: Profesore, zas ten váš Olprán.
4: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
3: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
4: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
8: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
7: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
8: To si píš.
7: Teda Franto, to běžím říct holkám.
8: No, to běž.
9: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
10: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
11: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 km. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
12: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
13: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
15: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
16: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
15: A navíc?
16: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
1: Rádio Hana Skyrock.
2: Skyrock.
17: To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky.

0: styl na Skyroku.
1: Říká se, nemusí pršet, stačí, když kape. Jenomže ono nám může nenápadně v uvozovkách kapat také z bankovního účtu. Každý měsíc stovky a za celý rok klidně tisíce korun. Ona doba je rychlá a člověk snadno zapomene, kde všude si platí cloudové úložiště, streamovací službu, televizi, aplikaci na cvičení, střih videa nebo různé hry. Evropská komise dokonce uvádí, že do nechtěného předplatného se někdy chytil přibližně každý desátý spotřebitel v Evropské unii. Rada je jednoduchá. Abychom neplatili to, co nevyužíváme, udělejme si 5 minut času a v internetovém bankovnictví si projeďme všechny opakované platby. O každé koruně, která odchází z účtu anebo z karty, bychom měli vědět. A hlavně pozor, když aplikaci z telefonu smažeme, předplatné tím nezrušíme. Takže ano, nemusí pršet, stačí, když kape, ale raději ne z naší šrajtofle.
0: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
2: Víkend na Skyroku.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nový víkendový infoservis a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje. Máme tu pro vás aktuální informace. Zaběhat si v parku a podpořit přitom zvířata, to můžeme tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Ve 13 hodin tu začne 5. ročník charitativního běhu a pochodu pro útulky. Program charitativní akce přibližuje web report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Novou zábavu budou mít děti v biokoridoru Hloučela v Prostějově. Vznikne tu nová zábavně naučná stezka. V rámci sdíleného rozpočtu města tu vzniknou herní prvky i dřevěné sochy zvířat.
3: Podél trasy k posezení u Abrahámka tak budou umístěny dřevěné sochy zvířat, které doplní informační cedulky s popisem jejich života a chování. Součástí stezky bude také naučná věž a kuličkolam. Pro děti budou připraveny rovněž například balanční lávka, dřevěná prolézačka a stupinky pro menší děti. Stávající herní prvky projdou renovací.
2: Vysvětluje za město Prostějov Alena Vrtalová. Ještě má být v Česku teplo. Podle meteorologů přinese závěr září babí léto. Víkendové teploty mají vylézt i přes 20 stupňů ve stínu. A příští týden i k 25. Babí léto jsme na našem území zažili od roku 1961. 66krát, píší o tom novinky.cz.
0: Sport.
2: Čeští tenisté mají jasno, s kým se střetnou ve čtvrtfinále Davis Cupu. Bude to Kanada, která týmovou soutěž reprezentací vyhrála v roce 2022. O našem soupeři rozhodl los v Boloni, která bude v listopadu hostit finálový turnaj.
0: Máme přehled.
4: Skyrock.
0: Počasí.
5: Neděle chce skopírovat sobotní počasí, nabídne podobně přívětivou tvář babího léta. Ráno bude sice ještě chladné s teplotami kolem 4 až 8 stupňů Celsia, odpoledne to sluneční paprsky spolehlivě vynahradí. Čeká nás polojasná obloha, příjemné teploty dosahující až 23 stupňů Celsia. Perfektní konstelace na výlet do přírody nebo na odpolední relax na zahrádce. Víme, jak bude? Babí léto celý prodloužený víkend.
6: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
5: Na cestách v kraji to dneska žije kulturou i zábavou, což bohužel znamená i pár komplikací pro řidiče. Zlín, třída Tomáše Bati a okolní ulice, hudební festival Sklephouse Open Air, tak jsou tady davy na silnici. Napajedla Masarykovo náměstí, tady probíhají svatováclavské slavnosti i s průvodem městem, takže lidé zabírají cestu. No a pokud jedete do Olomouce přes Droždín, Gagarinova ulice, tady se kope plyn, střídavě se jezdí v jednom pruhu. Dobře, dojeďte.
7: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc, váš servisní partner pro Ford, KGM

0: Nádhernou sobotu 26. září. Dnes je mimo jiné i Světový den antikoncepce, takže plánování rodiny raději necháme na vás. A my vám raději naplánujeme skvělou podvečerní zábavu. Děkujeme, že trávíte víkend s námi. Za chvíli si společně dáme rychlé shrnutí kalendária a největších zajímavostí dneška.
1: Skyrock. Skyrock.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní knihu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
7: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus v Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.

0: Skyrock kalendárium.
1: Dnes je 26. září. Na dnešek připadá Světový den antikoncepce, Evropský den jazyků i Romantický den milostných dopisů. Svíčky na dortu sfoukává náš jediný kosmonaut Vladimír Remek, který to dotáhl až ke hvězdám, herečka Marta Danzingerová nebo tenisová královna Serena Williams. V roce 1960 se přesně v tento den odehrála první televizní debata kandidátů na amerického prezidenta. Zatímco schvácený Nixon podcenil vizážisty a spotil se, uhrančivý Kennedy ukázal, že na obrazovce rozhoduje i styl. Všem Andreám přejeme k dnešnímu svátku jen to nejlepší. Vaše jméno znamená odvážná. Tak si užijte svůj den naplno a bez obav.
2: Dnes je Evropský den jazyků.
3: Tak Andre, popřejeme anglicky.
4: Happy name day.
3: Německy, alles Gute.
4: A česky?
5: Začíná tvoje sváteční hymna.

0: Díky.
1: Díky, že jste s námi.
2: To byla vaše sváteční hymna.
3: Skyrock kalendárium.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Sledujeme pro vás, co se děje. Vrátíme se ke kriminálnímu případu z prosince 2025 v Bohuňovicích na Šternbersku. Tehdy 18-letá dívka po dohodě s přítelem postřelila rodiče. Motivem byl dle policie majetkový prospěch. Matka útok nepřežila. Kriminalisté v těchto dnech předali státnímu zástupci návrh na podání obžaloby na 18-letou dívku a jejího 30-letého partnera obviněných z vraždy a pokusu o vraždu dívčiných rodičů.
2: Vazebně stíhané dvojici hrozí trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest.
1: Dodal za policii komisař Libor Hejtman. Cyklisté v Šumperku, lávka na cyklu.

0: Slibuje skvělou podívanou až do posledního hvizdu. V páté lize přivítá Velká Bystřice od 15:30 Jeseník a v šesté lize se můžete těšit na souboje Hodolan s Leznicí nebo zálohy Šternberka a Příkaz. Ať už vyrazíte do Bystřice, Hodolan nebo na sousedské derby v nižších třídách, o emoce nebude nouze. Díky, že nás posloucháte, hezký víkend.
1: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
0: Prodloužený víkend je před námi, slibuje naprostou parádičku, co se počasí týče. Po ránu sice místy mlhy, místy i přízemní mrazíky, odpoledne ale převezme vládu ukázkové babí léto. A vlastně v sobotu, v neděli i v pondělí na svatého Václava teploty vyskočí až na letních 20, respektive 24 stupňů Celsia, a to ve stínu. Odpoledne tak můžeme klidně odhodit bundy, mikiny a užít si zářijového sluníčka na plné pecky.
1: Doprava.
0: Máme tu další přehled, kde to dneska drhne. U obce Věžky probíhá populární podzimní výstava Zahrada. Počítejte u Věžek se silným provozem a spoustou nakupujících. Můžou přecházet přes silnici s taškami plných sazenic. Pokud pro změnu projíždíte Dětkovicemi na Vyškovsku, tady je rekonstrukce a uzavřená je pravá strana silnice na Pačlavice. Provoz hlídá značení. Mezi Kotvardovicemi a Senetářovem na Blavensku vás zdrží práce na cestě. Pro jedné zase jedno auto za druhým pěkně na střídačku. Tak dobře, dojeďte.
1: Posloucháte Skyrock. Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Soudruhu učiteli, můžeš se na něco zeptat?
2: Ano.
1: Hoří hovno.
3: Peťo.
2: Co říká?
1: Jestli hoří hovno.
2: No, třeba velbloudí, ano.
4: Legendární hláška z komedie Pelíšky. Podle herce Jaroslava Duška hoří. No a co na to říkají odborníci? Skutečně se velbloudím trusem dá topit? Pravda? Nebo mýtus? Odpověď má pro nás mluvčí olomoucké zoologické zahrady Iveta Gronská.
5: Tak já si dovolím krátké intro, protože voda jako taková je alfa omegou velbloudího života a velblouc s ní umí velice dobře hospodařit. Ono se dokonce říká, že by se nikdy nenapil závadné vody, že ji rozpozná na vzdálenost několika kilometrů. Ve chvíli, kdy dorazí do oázy, tak dokáže to jeho tělo pojmout až třeba 100 litrů vody. A když jí má nedostatek, tak velbloudí moč může být až takové sirupovité konzistence, hodně hustá. A ten trus může být zbaven vody natolik, že se po přesoušení skutečně může používat jako topivo, takže ptáte-li se, zda hovno hoří, velbloudí ano.
4: Až příště budeme koukat na Pelíšky a ozve se otázka,
1: hoří hovno?
4: Tak díky nám budete vědět, že to není mýtus, ale pravda pravdoucí. Potvrzeno.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
6: Skyrock.
0: Skyrock.
6: Skyrock.
0: Skyrock.
7: Na Hranicku na 103,1 FM.

Pražsko, Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

iRock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravy.

0: dívčiných rodičů.
1: Vazebně stíhané dvojici hrozí trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest.
0: Dodal za policii komisař Libor Hejtman. Cyklisté v Šumperku. Lávka na cyklostezce z města směrem na Nový Malín je do 8. října uzavřena kvůli opravě hydroizolace. Pro chodce a cyklisty platí na stezce vyznačená obchozí trasa, informuje o tom město. Máváme kotlíkovým dotacím. V Olomouckém kraji po 10 letech končí. Od roku 2016 využilo příspěvek na výměnu starých vytápěcích kotlů za nové ekologické téměř 8 tisíc lidí. Z evropských peněz vyčerpali prostřednictvím kraje skoro miliardu korun, píše o tom Report.cz.
2: Sport. Nedělní fotbalový program na Olomoucku slibuje skvělou podívanou až do posledního hvizdu. V páté lize přivítá Velká Bystřice od 15:30 Jeseník a v šesté lize se můžete těšit na souboje Hodolan s Leznicí nebo zálohy Šternberka a Příkaz. Ať už vyrazíte do Bystřice, Hodolan nebo na sousedské derby v nižších třídách, o emoce nebude nouze. Díky, že nás posloucháte, hezký víkend.
3: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
0: Co pak se u nás děje, to pro vás neúnavně sledujeme. Pojďte si poslechnout aktuality. Nekrmte potkany, to je jasný vzkaz od radnice obyvatelům Olomouce. Lidé nechávají zbytky jídla v parcích a u kontejnerů a krmí tím hlodavce. Město se snaží hubit hlodavce deratizací. Letos už hubení přišlo na 400 tisíc korun. Hubení v Olomouci je pravidelné, ale kvůli nehospodárnému vyhazování jídla není dost účinné. Radnice tímto reaguje na četné podněty a stížnosti občanů na výskyt potkanů u kontejnerů. Nože, nekrmme si v Olomouci potkany.
3: Místní rádio, místní zprávy.
0: Koryto řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kroměříží je opravené. Vodohospodáři dokončili opravu úseku u Střížovic, který poškodili povodně z roku 2024. Nyní už připravují navazující protipovodňovou ochranu Kroměříže.
3: Hlas lidu.
0: Jak se líbí středoškolákům ve škole? Ve většině ano. S kvalitou vzdělávání je spokojena podle nového průzkumu STEM více než polovina žáků. Jsou-li nespokojení, tak pokud výuka nereflektuje reálný život.
2: Sport. Naše tenistky jsou krok od historického úspěchu. Pod vedením kapitánky Barbory Strýcové postoupily přes Britky a Španělky do finále Billie Jean King Cupu. Pokud v neděli uspějí, Strýcová se stane vůbec první Češkou, která tuhle prestižní trofej vyhraje jako hráčka i jako kapitánka. Svěřenkyně v čele s Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou předvádějí skvělou formu a v Číně bojují o celkový titul. Držte našim lvícím palce. Finálový souboj startuje v neděli v 11 hodin.
4: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
3: Počasí.
2: O tomto prodlouženém víkendu je tu pravé a nefalšované babí léto. A bacha, zapustí u nás kořeny zhruba tak na 7 dní. Startujeme tímto víkendem teplotami kolem 23 stupňů ve stínu. V pondělí a v úterý se ohřejeme dokonce až při 26 stupních a slunečné počasí vydrží bez větších zakolísání až do začátku října. A to bez deště. Ráno sice musíme počítat s chladem a mlhami, ale odpoledne vždycky bude patřit výhradně sluníčku a příjemnému teplu. Víme, jak bude. Babí léto a teploty nad 20 stupňů bez deště do konce října minimálně.
3: Doprava.
2: Ahoj a dobrý den za volant. Víkendový provoz na některých místech houstne. Po Trokovicích Tylova ulice i Mánesova. Tady vypukla pouťová zábava. Pozor na rodinky s dětmi a kolotočové nadšence, kteří přebíhají přes cestu. Blanensko, část Olešná, tady se kope přípojka plynu. Místní komunikace je zúžená. Zpomalte. Pokud plánujete cestu do Kroměříže na hokej kolem Obvodové ulice, očekávejte odpoledne pořádné parkovací peklo. Trpělivost za volantem a šťastnou cestu.
3: Posloucháte Skyrock.

0: Skyrock.
1: Skyrock.
0: Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop.
1: Skyrock.

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Ahoj a dobrý den, díky, že posloucháte a my víme, o čem se dnes mluví a píše v našem kraji. Poslední rozloučení s olomouckým podnikatelem Richardem Morávkem zaplnilo katedrálu svatého Václava do posledního místa. Rodina zakladatelé skupiny Redstone skrz Olomoucký report poslala dojemné díky všem, kteří přišli uctít jeho památku. Pohled na plný chrám jim v těžkých chvílích připomněl, jak hlubokou stopu ve městě zanechal. To na Prostějovsku policisté usvědčili podvodníka z kategorie za málo peněz, ještě méně muziky. Jak píše Prostějovský deník, muž prodával fůry palivového dřeva, jenže polena na korbě naskládal tak rafinovaně, že uvnitř nechal obří prázdnou díru. Zákazníci na tenhle vzdušný zámek přišli až po vysypání auta. Výtečník obral 3 lidi o 35 tisíc a teď mu hrozí až 2 roky natvrdo. A nakonec skvělá zpráva pro uši podle serveru olomouc.cz. Moravská filharmonie Olomouc totiž odpálila svou 81. sezónu. Vedle klasiky nabídne pecky od Beatles, hudbu ke hře Kingdom Come 2 i poctu Meky Žbirkovi. Naši muzikanti navíc vyrazí předvést své umění až do slavné Vídně. Tolik přehled toho, o čem se dnes píše a já vám přeju krásný prodloužený víkend na našich vlnách.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock. Víkend na Skyrocku.

0: Ahoj, tady Giorgio.
1: My name is Giovanni Giorgio.
0: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Hana Skyrock.
1: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.
0: Melodický rock? To je Skyrock.
2: Skyrock.

0: chrupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Naše rádio baví, informuje a taky pomáhá. Au, au, au, to bolí! Taky jste se už možná někdy spálili o rozpálený plech v kuchyni, o grill nebo třeba v létě u táboráku. Říká se, že při spálenině se máme okamžitě chytit za ušní boltec, aby bolest nebyla tak intenzivní. Je to babská rada nebo je na tom něco pravdy? Zeptáme se mluvčí záchranné služby Lucie Mikiskové. Ahoj.
2: Ahoj Luky a zdravím všichni posluchače. Tak ano, můžeme to vídat u babiček nebo i našich rodičů, že tohle dělali. Je to spíš takový reflex, kdy vlastně ušní boltec může dobře odvést to teplo z toho spáleného prstu a naopak je to velice citlivé místo, to znamená, když ho i stlačíte, tak můžete na chvilku přenést tu bolest trošku někam jinam, než od toho popáleného prstu. Každopádně není to jakoby něco, co by vám ten prst nějak mělo úplně zachránit a spasit, takže vždycky pokud tam bude nějaká popálenina, je důležité ji chladit. To znamená dát ten prst pod tekoucí vodu, studenou a nechat pár minut prostě pod tou tekoucí vodou. Nikdy ne do stojaté, protože ve stojaté vodě se může z té popáleniny vlastně velice rychle přenést to teplo do té vody a my znovu tu končetinu nebo tu danou část toho těla znovu jakoby oteplujeme, což nechceme. To znamená vždy pod tekoucí vodu a samozřejmě pokud je tam větší rozsah té popáleniny, tak je vždy důležité volat záchrannou službu a poradit se s tím dalším postupem se záchranářem na té lince 155 a případně samozřejmě další postup vám sdělí on, jak postupovat. Nikdy to nějak nemažeme, ničím nepřikrýváme, pouze ta první pomoc je v tom, že chladíme pod tekoucí vodou.
1: Říká mluvčí záchranné služby našeho kraje Lucie Mikisková, takže ucho nám popáleninu nezachrání, důležité je správné chlazení popáleného místa a u vážnějšího poradění samozřejmě odborná pomoc. Lucie, děkujeme.
2: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Co pak se u nás děje, to pro vás neúnavně sledujeme. Pojďte si poslechnout aktuality. Nekrmte potkany, to je jasný vzkaz od radnice obyvatelům Olomouce. Lidé nechávají zbytky jídla v parcích a u kontejnerů a krmí tím hlodavce. Město se snaží hubit hlodavce deratizací. Letos už hubení přišlo na 400 tisíc korun. Hubení v Olomouci je pravidelné, ale kvůli nehospodárnému vyhazování jídla není dost účinné. Radnice tímto reaguje na četné podněty a stížnosti občanů na výskyt potkanů u kontejnerů. Nože, nekrmme si v Olomouci potkany.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Koryto řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kroměříží je opravené. Vodohospodáři dokončili opravu úseku u Střížovic, který poškodili povodně z roku 2024. Nyní už připravují navazující protipovodňovou ochranu Kroměříže.
0: Hlas lidu.
1: Jak se líbí středoškolákům ve škole? Ve většině ano. S kvalitou vzdělávání je spokojena podle nového průzkumu STEM více než polovina žáků. Jsou-li nespokojení, tak pokud výuka nereflektuje reálný život.
2: Sport. Naše tenistky jsou krok od historického úspěchu. Pod vedením kapitánky Barbory Strýcové postoupily přes Britky a Španělky do finále Billie Jean King Cupu. Pokud v neděli uspějí, Strýcová se stane vůbec první Češkou, která tuhle prestižní trofej vyhraje jako hráčka i jako kapitánka. Svěřenkyně v čele s Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou předvádějí skvělou formu a v Číně bojují o celkový titul. Držte našim lvícím palce. Finálový souboj startuje v neděli v 11 hodin.
0: Počasí.
2: O tomto prodlouženém víkendu je tu pravé a nefalšované babí léto a bacha, zapustí u nás kořeny zhruba tak na 7 dní. Startujeme tímto víkendem teplotami kolem 23 stupňů ve stínu. V pondělí a v úterý se ohřejeme dokonce až při 26 stupních a slunečné počasí vydrží bez větších zakolísání až do začátku října. A to bez deště. Ráno sice musíme počítat s chladem a mlhami, ale odpoledne vždycky bude patřit výhradně sluníčku a příjemnému teplu. Víme, jak bude. Baví léto a teploty nad 20 stupňů bez deště do konce října minimálně.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkné 13. září se Skyrokem. Těžce nemocný Terry Fox chce svým během napříč Kanadou překonat bezmocnost a dodat sobě jiným odvahu v boji s rakovinou, kterou trpí. Přestože této zákeřné nemoci nakonec podléhá, jeho příběh podnítí vznik humanitární akce nazvané Běh Terryho Foxe, jejímž smyslem je vyjádřit solidaritu s lidmi nemocných rakovinou. První běh, jehož tradice je dnes již pevně zakořeněná i díky oficiální podpoře Kanady, se koná právě 13. září 1981. Solidaritu podporuje i mládežnická organizace Scout. Také jste do něj chodili jako školou povinní? Od roku 1911, kdy vzniká, ho totalitní režim celkem třikrát ruší. První zákaz činnosti přichází v roce 1940 od nacistických okupantů. Na konci druhé světové války je sice scouting v tehdejším Československu obnoven. Neubíhá ovšem ani 5 let a komunisté s ním znovu končí. Děje se tak 13. září 1950. Znovu přichází na scénu na konci 60. let. Po potlačeném pražském jaru ho ale v roce 1970 pohlcuje Pionýr. Prozatím je Scout znovu vzkříšen po sametové revoluci v prosinci 1989. Teď se vrhneme na hudební přímo metalové Scouty. 13. září 1961 startuje svou životní dráhu kytarista a zpěvák Dave Mustaine. Ryšavý velikán, stylotvůrce thrash a speed metalu, který působí na scéně se svou kapelou Megadeth, spolu zakládá i Metalliku. V roce 1967 vstupuje do světa tým Ripper Owens. Metalový zpěvák, nejznámější ze svého působení v Judas Priest v letech 1996 až 2003. Opět zítra servírujeme výběr z dějin, nenechte si ho ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.

down. How can I feel so alone with so many people gathered?